Nein, liebe Jadonau hat mehr als brauchen Rhythmus zusammen. Ich mam spakujeme tež dženca. Do pomaskuje tyze například, to je u ta Mirčinkec, Mirčinková. Ale Günterec, tež zpívá, kujde džen, kujde noc a spěšně se čas minie. Doktor Taste. So čas začmičinu popečech je. To potom dženca vyhovusovania tiež hiš raz na Slavia marš. Ladame a viezo tiež hať sušice dobeželi. Abo hať dobíme ište niko potač po starej droze. Dobre ranie všetko srbský rozvoz. Jednač popečech.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos.
1: Sport. Zjanom Rau.
2: Willkommen zu Bibubi Joanska Seria. Wollen noch Chas nir spischno kolesovario tak mienowane Wujiski Cup spoczat gmeje swój zazby miwa. Czera w Kulowie Bietolica miestem iżo sztwórte wurisanie. Tute wuhotowachu prini raz sobu stawojo Kulowskiego Velokluba, w kotrymż su tež dojšto Serbov. Tak napšikwad Novosličan Robert Heduška.
3: Hajto nie, tak lucho, musmo peč ľudžiki su to organizovali a šes pol leta so romanče sedžili a prajli ok, dajče nas to organizovač
2: a... A doma w Kulowie riane zariadovanie na kolesa stajič. Robert Heduška sam startoval nebe, za to pak napríklad z Kukovského a Voklečanského racing týma Štěpán Věnka a Andrej Handrik a za Kulovský veloklub Matias Möller. Dumpersport. Mike Šurik z Adelsdorfa je sobotu druhý bej vo nímske dumperové mistrovstva v Bad Freienwalde před Rožinčanom Filipom Kralom a Markusom Donatom z Bačonia dobil. Amtierovací nímsky dumperové mistr Paul Domšpu štvorty a Lenian Štefan Kubic šesty. Lohka atletika. Při vukodosakských mistrovstvách sobotu v Budešinie je si Bronianka Serafina Mičkec v starobní klase SK 12 titul v disciplíně dalokoskok zavěščiva a Rubelčanka Tereza Mačiec dobe vůbežovanie v SK 13 ve vysokoskoku. Vukodosakský mistr v běhu přes zadživky je Budešan Rafael Švarc, šuler Serbského gymnázia Budešin. Koparske úsledky v okresná vyššia liga, LSV Hore Sokol Ralbice Horky 2-2 a SJ Kruščice Rakece tež 2-2. Za Kruščanov staj Oskar Hauš a Gabriel Zarodnik Trechivoj a za Ralbičanských Sokolov Aleksandr Vauda a Rajar Kišnochce mienované byč. Modro byli z Kulova sú z 2-1 přečivo hosťom z Horného kraja Šprevia dobili. V oboje rota za domiacich je Paul Kokorciliu. Ve okresnej líze ručichu so radvorčenio z Překvapenku z Malešec, tam dobehu oni pola načelníka z 2-1. V oboje rota v partii bez žoteje karte docpe za hosti Kaspar Gisvauk. Dybk Vuhojovava je si tiež koparská rezerva SJ Kruščice a to po nerozsudnem 1-1 doma přečivo FC Vúžice. 1-0 za Kruščanov by krotko do počasa Beno Šťapanciliu. Rajne zjednočenstvo Úska hodí športové tovarstvo Marina Viezda 6-2, Justin Ladevik a Jakub Klausen bieštaj celcaj rotov za Pančanov. Nebelčanci koparia sú v Grosnaundorfe z 1-2 přirali, tam by Sarniančan Štefan Binč za SJN Vurunau. Športové úsledky zakončíme s neušetným dvojným rotovým úspechom. Při porazce 2-3 pola jednoty kamen zbieštaj za hostči Hajko Zinda a syn Nik Lešava Trechivoj.
1: Dan poladamy z Łużyskiego Sporta do Wulkiego Sporta w Świecie, gdzie wyczmienczyną do Napo 6.

0: Schnappel, Schästchen.
1: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
0: Dobre ranje. Pfarrerka Jadwiga Malinkova bučera ve Vojerecach dođiva jako spunomocnjena za serbske naležnosti evangelske krajne cokvi Berlin-Braniborska Šleska Honja Vužica zaveđena. Generalna superintendentka Teresa Rinekerova ze Zorilca je ju na serbskim evangelskim cokvinskim dnju zapokazala. Bische to jubilene 80. zetkanje serbskih evangelskih verivoch. Božu službu svičeše na 160 ljudi Janski cokvi ve Vojeruskim starom mjestče. Potom dachu cokvinski džin spaloch Vuklinčeč. Na mjestem 5. Slavija maršu sobotu Horkach je 330 ljudi cíl docpivo 20 minje hačbe štartovalo. Prini bi po 6 hodinach popodnju 2 majtu. Poslední biha docpje cíl večer na podžesačich žili Mati Venka z organizatoriskeho týma. Najstarší biha bieše 81 let a je so druhý raz vobžilil. Čara vidješe lica od hoku, přes radvo do vulkých žaru a zaso ručo. Na cioch dupkach miachu zastaraniša, miestrujim v obydlerio hoku ječ přijotuvachu, kotraž bu potom na stacie dovezena. Komune tukvilu trahu na kromach drohu v odsyku. Kulovski, Slepjanski, Rakečanski a Kruščanski gminje napríklad přeozaja tutu nadok gminjce Džuvačerio ze svojskej techniku. To obkručiču vesnanostča a mješanosta na naprašovanje. Dvojce v oblito gminjce Džuvačerio trahu v syku. Nibelčicach čini to hižo leta vonje vecichec firma ze serbskich bazlic. Trauniki a rajkanišča gminjce sobu Džuvačerio přeozaja. Nimo toho seče gmina dla vosebitoho zričenja přidatne tydženske trauniki SJ Nibelčic ve vse a serbskich bazlicach. Na zvjazkovych, krajnych a okresnych trohach přeuzaja sečenje kromu drohu v odpovedne nadrožne mištrunje. 280 šolcu a hulcu je so konstudženja na džičacim putnikovanju Zorilského biskupstva v občeljivo. Po pjatku nišim zetkanju kulove ze zromadni večerni modlitvu podahu so v občeljnicu sobotu na putnikovanje do Rožanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunovaše pridovanju svjato ducha z rozumom človeka. V oboje nije drevičeč, ale zapomeni žadosť Boha zetkač chcič. Tež lica bydlachu dječi kulovskich hostnych svojbach. Zjest modžine biskupstva Drežďany Mišno by to runja konstudženja, kiž zetka so pančicach Kukove. Bez 90 modostnými by tež serbska skupina. Dokładnie 100 wolnočasnych spěšnokolesovákov a spěšnokolesovariov je včera kulovie ve vubědžovanskej sérii Vužijský kap startovalo. Viacač 9 kilometrov do akúho jezba na asfalče vedeše od Kulovského kolpingového namiesta přes Salo, Kočinu a Husk zasoročo do Kulova. Vône bie na distancu 10 kilometrov do Bečech byto kniha. Najlepší domorodne kolesová Kulovského vielu kluba byšunočan Matias Müller na jednatom miestne.

0: Oni běchu naše pověstče, kýž namakače tež na internetnou stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Vostanje dženca pomročene, ale najprede suche běhudne a potom ze zapada nohe švíle pšičanu, večo maso uvedrič, vostanje vycikojte a to při maksimálně 17 stopňach.
2: A to mohla si představit, že zobíše to tež včera zdžila strašné, když je potom so dešťovalo a vožné puče a to potom ten vůzky v obruče. Apropos, široké vopruče vám přeju. Na drohách se ničo nestává. Dobrý jezbu do dženci šije pondžele.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 minčine po na po 6.

če sem čmečeno po napošesti, kjež bez popivo do džensni še je punže den ninče. Tak ve Voklecach menujce. A to je tiež dere, nic je nešportovač, ale netreba če dženca mujci ničo kvičeri přijotovač, tam zmeja šovo dosť menujce. Zaj radio zatkula dženca svoju letušu bič volej bulovu turu. Od popodne pečich na večora je redakcija na miestnie, vy potom tiež od na po šestčich, jelich chcete soburač. A od večora 8 do 10 potom radio zatkula originálne vúse Třeba toto vězo startuje z bychu dost času tam šo šafli a gajša prajem. Tam nižší klub postará posovo stejky, kobasky a čerstvy napoje dženca ve Voklecach. A tak půjde to příchodne půjdele dále, protože takým to máte jedný plán hotový. Hač do dženci šo můžete se za projektové Kurs serbských dječí, skvadnostně letušeho putnikovania dječí ze všeho biskupstva, Drežďansko-Mišňanského do Rožanta Přízevič. Putnikovanie je potom 8. júlia. Štúžce potajkými kurie som uspívač Soniech v Don Boskovém domie ve Voklecach hýšče dženca Přízevi. Modostní vuhotuja dženca na dživadvovém námiestče v Budešine Modinsku Viesovu Pondželu start je popúdno pečich, na večer to je. Tam môžete tiež byť do tenis rač si kreatívne tobovky nadživač a kúčbie budeských skupinov zariovač. Dženca na večer pečich na dživadvovém námiestne v Budešine vitaja na Modinsku Viesovu Pondželu. A júce je mies popudňa 4, hač do 7, dživanička tykania pačerku, závoje rúsku, rejovansku drastu, dže, to ve Vojorecach ve domovinským domie. Vymenčenie ište potom je cibilky na 6.

0: Sachen halbo schirim pnium, Julia Jankow, syna spiewasze, no hebo weli hinak dżensni szapundzela, naszel nebudze, ale dere te starke socele tak nebraży, kajż wotu przychodnego końca tydzenia, to mjezo, szitkim sportucam, a sportucam do kartu raje dżensa wieczo.
1: Zatkula!
2: Zatkula!
1: Skončne je zase lečo, tu iš je tež znova čas za našu beach túru. Dženca večer so ona započne, a to ve Voklecach. Leca máme tež nohostky, máme za kúžu stáciu motos přijotované, prvný moto reka trikové, potek im šinšče ve vašim najrenčím trikoče. Napoje ječ dobra hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my so na vás veselíme.
2: Zatkula!
3: Zatkula!
2: Nic zábeč!
3: Dženca večer!

0: Čmičinu do šestřiše.
1: Nábožné svoje.
0: Magenta Cornelia von Rutendorfova.
2: Jezus praj, ja sem svietlo svieta. Stujš za mnú, že? Nebuče chodžič v čemnosti, ale smie svietlošť živenia. Kujždý raz, když nichtu po činci svičku zasvieči, přečítam túto slovo z Biblie. Čenská svička má na to dopominač, so svitlo přeco existuje. Drudy môže svitlo vidieť, drudy nic, dokež je skované. Svitlo je, nelada jo, hač je vidieť za mužemi. Jezus pak nie je žane lohke živienie slubiu. Slubienie česťanské je vierie, je tola, so je tam nichtu, byrnež bych mi v čemnosti byli. Vjezo nadžijame so všetci svunčných dňu. Jezus pak buče nám tež v čemných hodinách po boku. Neznajú vás a neviem, hač mače tu kvílu skerje svunčne dny, abo hač zdá so runie všo kravočivie byč. Chcú vám namietovať, džensnejší džen celé viedomie za pruhami svitva v svojem živeniu pýtač, je zbierač a so nad nimi vieselič.
0: Dobraj Cornelia von Rutendorfova v nadoku a zamovitosti Srbského evangelského zviazka.

0: jednač mečino pošestrih več. 24 hodinu v otučene, to smo me jako mojde ljud, dočinili netko davno nicijace, ale neđivajce toho, što iš so tute tematice staji, a to vuspita je ketro vužadace a naročne. Vo sebe tež, když išče při tem sportuješ, a to ve 24 hodinach celkonje kečbu, 600 kilometrov s kolesom teptač. Runje to je ideja ekstremnoho vubeđovanja Fichkona. Fichkona to je hajmeno, vopstijace od Šmrečnika Fichtelberg, se s kolesom v bihu 24 hodinov, na Kap Arkona na Rujanach dojeć. Kaj je to vubičovanje? Sábaj Kristof Cyš, rođene Horčan, a Filip Paška, rođene Radvorčan, staje so tutemu hobarskemu nadavke stajivoj, a Jakub Vuča je jeju převočal.
1: Je rano krótko po 8, kuria was, ty tu na Šmrečniku, ale Kristof Cyš a Filip Paška staj motivovaná. Je trošku zima, to nekak netuje nekaj za start, abo?
2: A je to kytro zima, ale to jasne bolo, ješ mojho horka na hore s tým, so buďte to trošku zimnýšo.
1: Je tko vulka čara na vás čaká, Filipo, kada šiu sa šiu otvali? Ty si žno loni, voko 22 tisac kilometrov z kolesom, jo.
3: A je to trichy, ja. Šiot, veľa kilometre ječ, spýtať so čas, so pojebovať, a ponto. Buďte.
1: Počas bola Fichkona. Dys a dys som videl Kristofa a Filipa na přestokách, to bych ju celko nedvaj, tam mi ako vidal spíšne nanúzny kýč, spíšne nešto ješť, spíšne vodu napeniť a ročo na kolesa, vedro trošku miniate, haje trošku dešta, ale tiež svunco, tak so môžach ju sa trošku odpočnúť. Nitko pak sa pomal čmička, što neký máte činč, máte sa šelblikať, tak sa vám tie noce čupujú. Máš nejaký strach, respekt pre tie nocu?
3: To závešte zima hodve, temperatúry ešte nie sú taká, si jen to veľače přeje. Ja ešte mám nešto za noj subu, tie za moje črie. Tak so ja nekrat s krutkými kolovami ječ netrám. Ponči jen už šidatnú kapu si zotvem.
1: 12 hodin o kolesu boli rič?
3: Haj to zno, pomoc započne boleč, ale ja sem dobre nalade.
1: Nímane 300 kilometrov, 12 hodinov, kada by prina etapa, prini počas. Od krajiny sem, od tempa, od ľudí sem, kasa či jednotka ľubí.
2: Ty prine 100 kilometrov bych nej Češe, dokáž byte vedro uhubené, ale pon je nás skoro celý čas. Haj, sme svunčko myli, haj, suche vostovo, haj, s tým je to náhľad, aby so celé horeka.
1: Nocná stácia, blízkoši Neurupín, cibidlky najené, jo, tu si dá čupva ječ, Filipo, kada je to činíš o čupva mečnike noce, na po cibidlky najené.
3: To jara dere činí, kytro zima odvaro.
1: Mučo ta?
3: To še džo, ale to še šinže.
1: Ha, se ti muslo. To je Kristofe, ty svojne ráno sadu prajo, za tři hodiny je ta noci, že nimo čudla.
2: No, ja som nekaj posledný týčin zlomo jo noce, ha som soukrono, hačo cioch, jo, knake čma, ha pon započal svunčo skáčeč, až štyroch, ja zno, to zno kaj rane, ranie svita, a pojen zbožunes, ja muslim, a ten zbytk, budeme pon hač do, hač na rujen, až ten dočinč.
1: Pečovacia po hodinu, Kap Arkona docpili, kasi nekaj čuješ. Publikum je vás povítal s veľkým aplausom, čilne, mentálne, kasa čičo.
2: Voložené, že sme to šafli, ale nie, že mu ište jednu činč.
1: Rane fazit. Filipo, zbožte mi je voko mik, voko rano šešiš nekak, kde ste tu jedne jahre hubokie džire, bo kada ste sa tý z tý vondra pavaka?
3: Aj moje čo, jo poprom celé poriadku, ja si bo ubenčo všetstajú, ale vy ste jo, zo ja to še raz nečiní.
0: Jo, forekt, forekt. Bedlk na sedom je Sábaj Kristof Cyš a Filip Paška. Staj so v obdželivoj na Fichtkona, to reka ze Šmrečnika, Hačna, Kap Arkona s kolesom v 24 hodinách. Ja to

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderutova.
1: Dobro ranje. Farraka Jadwiga Malinkova bučera ve Vojerecach dođiva jako sponomocnjena za srpske naležnosće evangelski krajni cirkvi Berlin Braniborska Šleska Hornja Vužica zavjeđena. Generalna superintendentka Teresa Rinekerova ze Zorelca je ju na srpskim evangelskim cirkvinskim dnju zapokazala. Bische to jubilene 80. zetkanje serbskich evangelskich Veriwer. Božu službu svečeše na 160 ľudži janski cirkvi ve Vojeruskim starom mjesče. Potom dachu cirkvinski džin spaloch Vuklinčeč. Na mjestom 5. Slavia maršu sobotu Horkach je 330 ľudži cíl docpivo, 20 menje hačbe startovalo. Prvni bil po 6 hodinach popodňu 2 majtu, poslední běhar docpě cíl večer na podžesačích, žili Mati Venka z organizatorického týma. Nejstarší běhar běše 81 let a je so druhý raz vobdělil. Čara vidíše lica od horku přes radvo do vůlkých zžarů a zaso ročo. Na cioch dubkách měchu zastaraniša, měst druhým v obydlerio hoko ječ přijotuvachu kotražbu potom na stacie dojezena. Komune tukvilu travu na kromách drohu v odsyku. Kulovské, Slepjanské, Rakečanské a Krušenské gmene například přeuzaja tutu nadok gmenc s dživačerio ze svojské techniku. To v obkručiču vesnanostša a měščanosta na naprašovanie. Dvojcevo blito gminc Čerio Trau Syku nebylčicach čini to ižo leta vunie vecichec firma ze serbskich Pazlic. Trauniki a rejkanišča gminc sobu Čerio přeuzaja. Nimo toho syče gmina dla vosibitoho zričenia přidatne tydžince Trauniki esiot nebylčic veuse a serbskich Pazlicach. Na zvjazkovych, krajnych a okresnych drohách přeuzaja syčenie kromu drohu v odpovedne nádrožne mištrunie. 280 holcov a hulcov je sokon stydženia na džičacim putnikovaniu Zorelského biskupstva v obdželivo. Po piatku nižším zetkaniu kulovie ze zromadni večerni modlitvu podachu so v obdželnici sobotu na putnikovanie do Rožanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunovaše pridovaniu Svätého Ducha s rozumom človeka. V oboje nie drevíčeč, ale zapomení žádošť Boha zetkač chcič. Tež lica bydlachu dječi kulovských hostnoch svojbach. Zje smodžine biskupstva Drežane Mišno, bie toho runia konstudžinia Pančicach Kukove. Med 90 modostnými bie tež serbská skupina. Dokładnie 100 wolnočasnych spiśnokolesowaków a spiśnokolesowariów je wczera kulowie we wubidżowanskiej serii Wużyski Cup startowało. Wiercać 9 km długa koło jezba na asfalcie wiedzie się od kulowskiego kolpingowego namiesta przez Salu, Koczinu a Husk za soruczo do kulowa. Wone bie na dystancie 90 km doby Czech byta knia. Najlepší domorodný kolesovák kulovského vilu kluba by Šunočan Matias Melo na jednatom miestne. A to byšu naše povestče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Vostanie tiež ženca šire, pomročené, najpredora suche biehu dňa, pak potom ze zapada za so nové švíjele pšičanu, večo ma so uvedrič, vostanie vici kojte ženca cvý deň a živé slibro zalieze na maximálne 17 stopňov.
2: Na drohách je všetko v poriadku, niče so ničo nehač, ja so prašam, hač tiež s takým odmachom, kaj škole so vario, ženca rano nadživo je čeče. Das sind wohl die Zille spischne Dame Kulowe.

0: Ste domenče do polja posednješ je. Za 20 let stotki je von tun serbski spisovačel ne značiši a najvuznamniši Juri Brezans. Kvadnostne je o 110 posmrtnih narodnin, so za serbste šulerijo z njim zabirali v minjenih tydženjach tež na projektnem dnju v Budešine. A jedna ze staciju bije serbski rozvoz. Tu su zvučovali nešto ze zbrizanovo pera na ravač. Nimo toho je se Monika Gerdesova v šulerijo povedač dava, što su na projektnem dnju zajímavého vo Juriju Brezanu zonili, a to napríklad?
1: So jo vun nana zubiu jara zaje, zes česač lit abo tak?
2: Ja sem prvný raz od jeho zonil, zo je vun dvúročné knie písal, kajš moja áša abo tešinaša.
3: Kak je elefant do rybušu, dne mi moja vúka přeco jako dječo přečítala.
2: Môj vúj z Ameriky.
4: Hej, to je jedna z tých nekak posta knihu, kýže Juri Brezan písal. Kriminálka za dječi, náš vúj z Ameriky. A z tej je so tožto šulery v serbštine vo sebe intenzívne zabíralo. Stavíznu pytania a popadnenia bandita pojeda knize šuler z džiatky, kýž vone dyrdom dej prozninach doživí. A kak so jeho prozniny započnú, tutu spočatnú scénu z knihy predstaje ja Anton, Albert a Valentin z Radvorskeje šule.
5: Bedruji džen vujkých prozniny. Syn neje so v šuli dosť pracoval a boj so na neje svoje cenzúry pokazač. Tohodla je na úbi na nové cenzúry pýtal a namakal.
6: Skončne mi ach na nové cenzúry dživiatky. V športče a nemčine však jedenka, ale hevák, vopravdže prima příklad za mňa. Tun môj nán. Kopiruju jeho vúsledky z dživiatky a veselu so, zo tam v posudku stej, zo mou z väčšej pienosťu lepšie úkony docpieč. Mi vun 10 kruč v obtyžen priduje pienosť a ryči, zo som zniły kaž stary nepil. Posluje, žaden džiu zo soči v uši same vod so zatykaja.
5: Potom by tak daleko, syn pšinže z šule, nan pšinže z dživa.
7: Hallo.
6: No?
7: Što no? Nie staj so tak vúpe. Kajke sú?
6: Minište cenzúre? Das so okej. To rika moli lepše byť, dež nebychu vúčarjo. Napríklad Jole, Mate.
7: Tvoj plán byť vujka? Nic?
6: Sim z cua jenež dve známce dostal. Jednu jenku a jednu štvotku. Z toho je un trojku zčinil. Ja praju, to je jasná šikana.
7: To Rika zanese svoj cíl docpil, dokáž je vúča vína.
6: No haj, tak to tež riec nemôžeš, papa. V celku sem sa polepšil, vo 0,7 dybkov. Môžu či to s ličakom vuličiť?
7: Ja môžu či bez ličaka vuličiť, so také žaden aby nevobstejš.
4: Přihotujo sa na projekt, sú si tamní šulerio kojšta hinajší vúrisk z kriminálky vúpytali. Eva má vúrisk, kdež vonemu džiatkari nadobo odmena prozninach kýva. Neočakovano kvapa vodúrie svoj bie dotal neznaty vúj z Ameriky.
8: Nandžeše kytúriam a potom je zauva. Starý muž v džínsach, ve všich bábach, kraklatej košli. Kapa vosobná, kvobok široký a miezvočo od vúcha do vúcha přečelné.
4: Tohodla so ja povedal, tyž skoku s ním sprečeli.
8: Myslel tún vúrist ľubi, tokež jednoho muža z Ameriky, jako vujamič, môže opravdu kúl byť.
0: No haj, a kúl bieši tež čerauše vúsevanie za serbský rozvoz, kýše s pomocou šuleriou a vúčeriou nastav. Što ešte rúne svišeli, by mal vúrisk z toho, što sme potom po takým čera vúsevali, ale namakáče šitko ešte raz na našej internetovej strone, v našej app MDR Serbia, abo tež jako podcast na ARD Sounds. A nimo toho je tam tiež obširné feature o živeniu a skutkovaniu Juria Brezana. Cimičine do cibilky nasledujú.

Oi, Queen, zum Blick in Amsterdam. V Voklecach zahí sojenca Letuša Beach, volejbulová túra, Radio Zadkula, vod na večora pečich. Sú moji redaktorojo tam na miestne, vy potom na púšestčich, na najpožišov, však viesče dobiče so s Mustom Šízevič, jeli chcete soborač, potom od šestčich, ponže losa, od 8 do 10, potom totiž svišiče po žumach srbského rozvosa. A to je ten najvážnejšie. Do príchodných týždňov netreba, čo so punžilu znamenča nic vo večereč starač. Prvný kruč stará so dženca Vokličanský močinský klub vo stejky, kubasky a častve napoje. Potek im dobre poradženia a dobre zazbie přeju. Hačo džencišo môžete so za projektový kôr srbských dječí skvádnostne letušeho putnikovania dječí Drežansko-Mišňovského biskupstva do Rožanta Přízevič. Putnikovanie je potom 8. júlia, štúšce potekým kórie sobuspívač, so nech v Don Boskovým domie v Voklecach hišče dženca Přízevi. Modostní vodujá dženca na dživadvom namiestne v Budešine, Modžinsku, Vesovu Punželu, státe potakým na večer pečich, tam môže čitež blido tenis rač, si kreatívne toboky nadživač a kúčbie budeských skupinov zarejovač. Dženca popúdňu od pečich na dživadvom namiestne v Budešine vitajá na Modžinsku, Vesovu Punželu. A júce je dživanička tykania pačelku za vojerusku riovanskú drastu v Vojarecach. V domovinským domie to púdže po púdňu 4 do večera 7. Vymenčenie ište potom je cibidlky na sedom.

0: sportowania, dass wir für uns diesen Jahr fitneli, stobito, posavskich, hasach, adisch, lesach los. Jessac Mitschino postete mich. Jan Rehom, Simon.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosvos, Sport.
2: Willkommen zu Bibubi Joanska Seria Wolnočasnych spiešnokolesovariov tak mienovane Vúžijský kap spočat kmeje svoj zazby miwa. Čera v Kulove by to letca mestem ižo štvorte vúrisanie. Tute vúhotovachu prini raz sobu stavojo Kulovského velokluba, v kotrimš sú tež dojšto Serbov. Tak napšikvat novosličan Robert Heduška.
3: Hej to nejo tak loko, musmo peč ľudži, ki sú to organizovali a šes pol leta so romanče sedžili a prajli, okej, dajče nás to organizovať
2: a... A doma v Kulove riane zariadovanie na kolesa stajíč. Robert Heduška sam startoval nebe, za to pak napríklad z Kukovského a Voklečanského racing týma Štěpán Věnka a Andrej Handrik a za Kulovský veloklub Matias Möller. Dumpersport. Mike Šurik z Adelsdorfa je sobotu druhý by vo nímske dumperové mištostva v Bad Freienwalde před Rožinčanom Filipom Kralom a Markusom Donatom z Bačonia dobil. Amtierowacy niemski dumperowy mistrz Paul Domszpu czwarty, a Lenian Stefan Kubic szósty. Lochka Atletika przy wukodosakskich mistrzostwach sobotu w Budyszynie jest bronianka Serafina Miczkec w starobnej klasy SK 12, tytuł w dyscyplinie dalokoskok zawieściła, a rubelczanka Teresa Maciec doby ubiedziwanie w SK 13 w wysokoskoku. Vukodosakski mištov bil přes zadživki je Budyšan Rafael Švarc, šuler Serbského gymnázia Budyšin. Koparske úsledky v okresná Vyša Liga, LSV Hore Sokoralbice Horky 2-2 a SJ Kruščice Rakece tež 2-2. Za Kruščanov staj Oskar Hauš a Gabriel Zarodnik Trechivoj a za Ralbičanských Sokovou Aleksandr Vauda a Rajar Kišnohce mienované byč. Modrobili Skulova sú z 2-1 přečivo hosťom z Horného kraja Šprevia dobili. V oboje rota za domiacich je Paul Kokorcliu. Ve okresnej Líze ručichu so radvorčenio z Překvapenku z Malešec, tam dobochu oni pola načelníka z 2-1. V oboje rota v partii bez žoteje karte docpe za hosťi Kaspar Gisvauk. Dybk Vuhojovava je si tiež koparská rezerva SJ Kruščice a to po nerozsudnem 1-1 doma přečivo FC Vúžice. 1-0 za Kruščanov by krotko do počasa Beno Šťapancliu. Rajne zjednočenstvo Úska hodí športové tovarstvo Marina Viezda 6-2, Justin Ladevik a Jakub Klausen by štaj celcaj rotov za Pančanov. Nebelčanci koparia sú v Gros Naundorfe z 1-2 přirali, tam by Sarniančan Štefan Binč za SJN Vurunau. Športové úsledky zakončíme s neušetným dvojným rotovým úspechom. Při porazce 2-3 pola jednoty Kamenc by štaj za hostči Hajko Zinda a syn Nik Lešava Trechivoj.
0: Po příjemné stučce poladáme do vůlkého sportového světa přes vůlku vodu, što je se tam včera stalo, tyž se srbským kopářem

0: Ja co tvoj, dalej jadu, čežu pak se naju, pomjatku.
1: Serbsku hudžbu slyšíte v serbskim rozhlasu.

0: Zadkula.
1: Skončne je zase lečo, tu iš je tiež znova čas za našu beach-túru. Dženca večo sa ona započne, a to ve Voklecach. Vieca máme tiež nohostky, máme za kúžu stáciu motos přijotované, prvný moto reka trikové, potekým šinšče ve vašim najrenčím trikoče. Napoje ječ dobrá hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my sa na vás veselíme.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Nic sa večo.

0: vosom inčinopo na povosemechje. A ve našich povestčach dosť če votem svišeli Bettina Wenderotova je vam o tem povedala i vo jubilejnem 80. srbskim evangelskim cirkvinskim dnju. Tež a to bi runočasne tež 20. srbski domizniski džen a po maj bo ma online prinje začišče, Bettina.
1: Hej, Riane Fota tam maja čera su postvali na Insta namakače pod pomajbo galeriju a impresije čerošho dnja cirkvi mode holce a žone pisanych sjatočnych serbskich evangelskich drastach. Tež Fota zapšahu, kiš tam vonka na hošči čakaja a je potom do spal dovezechu přespolni, kiš zaspivachu a tež rejovace hostšo potom poždišo nažoli z najlepšej náladu a veselom do Riki. Aj také sú čaroše hodinky ve Vojerecach a spáloch doživili.
0: To by po takým svedženský evangelský kunst týdženia ve Vojerecach respektívne tiež ve spáloch.

0: Abožné slovo.
1: Magenta Cornelia von Rutendorfova.
2: Jesus praví, ja som svetlo sveta. Stojíš za mnou, že? Nebuďte chodiť v temnosti, ale smie svetlosť živenia. Kúždý raz, když nikto po činci svičku zasvieči, přečítam túto slovo z Biblie. Kšenská svička má na to dopomínať, že svetlo přeco existuje. Druhý môže svetlo vidieť, druhý nic, dokež je skované. Svetlo je, neladajú, hač je vidieť za mužemi. Jezus pak nie je žádne lohké živienie slúbiu. Slúbienie křesťanskej viere je tola, co je tam nichtu, byrnež bych mi v čemnosti byli. Viezo nadžijame so všetci svunčných dňu. Jezus pak buče nám tež v čemných hodinách po boku. Neznajú vás a neviem, hač máte tu chvíľu skerje svunčné dny, abo hač zdá so runie všo kravočivie byč. Chcú vám namietovať, dženznejší džen celé viedomie za prúhami svetva v svojom živeniu pýtač, je zbierač a so nad nimi vieselič.
1: Dobre, Cornelia von Rutendorfova, venadoku a zamovitosti srbského evangelského zviazka. 4 menšiny dovolte mi.

0: Liebe Münchner, Bobby Del Knadjewitsch hier. No ja, die Savonka ve Přírodze popuču doči nervo studi, a to zavisče tež děči v obkruča, kýž su sobotu so na pučovaniu po lesu v okolo smičkec v občilili. Zromadnie su byli děči s kluštorským hajnikom Gidom Budarjom popuču na vulkým dodom deju organizovala. By džen sekcia svojba tovarstva Cyrila a Metoda. No a Cyril Hosa, Marcel Hosa, wo dajče prošu tun, zima.
1: Ideja boa, so s Gidom Budarom, so jemo přes les podač, prošu rane lise zeznat, tete vosebitošne lese, kajke lese mo mamo, što muže jen v lesu šitko doživić, što muže jen šitko obladač, ale nic jeno, so les ukočovač, ale tež nešto aktivne za les činč. A s tým smo mo se s Gidom jen blaku potali, kde su džeči z ním romadže, od nami romadže moli šomiki sađeč, teze si jenej tabličku, kde su co obraze zapovožene, a teda rejče jo, kujže žičo jo, je nekomocistvo za jeden štomik převzalo.
0: To praje Marcel Hosa od sekcije svojba tovarstva Cyrila a Metoda. Što máš při sađenju, što má popravom v obkečpovačka, kde so hatam v lesu a kajke so vjedrove vulade, kde so mrovje ve mrovišću skovaja. Što to su djeći tešišće navuknili a přichodne vudače dundaka. Sobotu vam všitko hišće raz rozjasni. Sie menschen ein paar Bädel knatschen wir jetzt hier.

0: Jedni bie po 6 hodinach po podniu 2 majtu, posledni bieha docpicil večo na podžesačich, zdžili Mati Venka z organizatorijského týma. Najstarší bieha bieše 1,8 let a je so druhý kruč v obdžiliu. Čara vedeše lica od hoku přes radvo do vulkých zžaru a zaso ručo. Na cioch dupkách miachu zastaraniša, miestrujem v obydlerio hoku jič přijotuvachu, kotraž bu potom na stácie dojezena. Komune tukvilu trahu na kromach drohu syku. Kuluski, Slepjanski, Rakečanski a Kruščanski gmene například přeuzaja tutu nadavk gmen sydživačerio ze svojske techniku. To vopkručichu vesnanostča a mieščanosta na naprašovanie. Dvojce v obleto gmen sydživačerio trahu syku, nebelčicach čini to ižo lita vonje vecichec firma ze sapskich Pazlic. Trauniki a rekanišča gminsce sobu dživačerio pšeuzaja. Nimo toho seče gmina dla vosebiteho zričenja pšidatne tudžinsce Trauniki SJ Nebelčic ve vse a serbskih Pazlicach. Na zvjazkovih, krajnih a okresnih trohach pšeuzaja sečenje kromu drohu v odpovedne nadrožne mištrunje. 280 čolcu a hulcu je so kunst tydženja na džičacim putnikovanju Zorilského biskupstva v obdžiliwo. Po pjatku nižšim zetkanju kuluje ze zromadni večorni modlitvu podachu so v obdžilnici sobotu na putnikovanje do Rožanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunovaše pridovanju svjatého ducha s rozumom človeka, v oboje niedre vidžeč, ale zapomeni žadosť Boha zetkač chcič. Die Schlitzer bydlachu dzieci kuluskich hustnych swójbach. Zjist młodziny biskupstwa Drežany Mišno bie toho runia kunstudzinia Pančicach Kukowie. Mies 90 młodostnymi bie tež serbska skupina. Dokładnie 100 wolnočasnych spiešnokolesovákov a spiešnokolesovariu je čera kulowie ve vubidžuanskej serii Vúžijský kap startovalo. Viac ať 9 kilometrů dlouhá kolojezba na asfaltče vedeše od Kulovského Kolpingového náměsta přes Salu, Kočinu a Husk zaso ručo do Kulova. Vône bě na distanci 90 kilometrů doby Čech Pytr Kniha. Najlepší domorodný kolesová Kulovského velokluba by šunučan Matias Müller na jednatým městně. A to one běžu naše džensniše pověstše, kýž namakáče celý džin vyzotiš na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vědro.
0: Věci kojte šire a mokre, tak bojemu opisač. Znajmenča, tu budeš jiné so štome času a runě je so tež trochu miholivo. Vostanje dženca šire, hakle navečo moho so uvedrič a tež kytro věci kojte dale. Při maximálně 18 stopňach.
2: Dobrú jezbu do dženstnišeho nimale hižo do poudňa na puča so vúlce ničo nestáva. Zamiča nic ve Serbskej Búžice.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 minčine po napuče večeš.

0: si rompo na počuječeš? Zavisče prajče, to hajde šprajo, so sme vo všech možných sportových družinách Čencara Nohižo v programe rečeli odpučovanie, přeskolesovanie, hač klohko atletice, tež kopajnce a srbsce športovce bychu vúspešní a tež rejovač hižo činem v oči. Kytro, derje, moža, vytina, nic vono.
1: Aj, aj, a to sú pokazali na svoje letné gali čera na žoli budeského srbského ľudového ansambla. Stopu sta dječi na jevišu, skupina Vužičanka a Rijovanska skupina Modžine, Vužičanska Rapsodia, sú čera zromadne na letné gali ansamblu publikum zakuzvali a štúješ sa netko merza, dokež to nie vidžal, abo pečinejších termínu mil, ale by rade. Příšadný konst týdenia vystupia znova a přeprošuje znova na svoj program s menom Mały Ptak na homepage ansambla to namakače po takým příšadnú nedželu popodňu cioch a na večo pečich na žoli SLA.
0: A příšadný týden tady tak pône, no? Naprede Dudakový festival, potom máme my vesné svedžin v Kočíne.
1: Zapšají sa ubežuje ako šica.
0: To bude modina ešte raz na čím koncu týdena rýovač dobeč. Sme hevák nešto zabúli, nie? To sú
1: závešte.
0: Závešte, no, ale to bych najprv tie prvné termíne ďalšie sledujú, aby bývajú týdenia slúbené. Vosom po napočujúčeš.

0: Reč do čoveče.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Cornelia von Rutendorfova.
2: Jezus praji, ja sem svietlo sveta. Stojíš za mnou, že? Nebuče chodzič v čemnosti, ale smie svietlošť živenia. Kujždy raz, když nichtu po činci svičku zasvieči, přečítam tuto slovo z Biblie. Kšenská svička má na to dopominač. So svitlo přeco existuje. Drudy môže svitlo vidieť, drudy nic. Dokež je skované. Svitlo je. Nelada jo, hač je vidieť za mužemi. Jezus pak nie je žádne lohké živienie slubiu. Slubienie česťanské je vierie, je tola, so je tam nichtu, byrnež bych mi v čemnosti byli. Vjezo nadžijame so všetci svunčných dňu. Jezus pak buče nám tež v čemných hodinách po boku. Neznajú vás a neviem, hač mače tu kvílu skerje svunčne dny, abo hač zdá so runie všo kravočivie byč. Chcú vám namietovať, džensnejší džen celé viedomie za prúhami svetva v svojom živeniu pýtač, je zbierač a so nad nimi vieselič.
0: To praj Cornelia von Rutendorfova v nadoku a zamovitosti Samského evangelského zviazka.

0: Polska-Musiker weserskim programie a nintma mnowost za kolasovario. V bortach dajo wird ninta nowe kolasars gewesenje, a ta to merise na lubovario borscheinskich krimio. Ja, Tura Wierzok, sedem originalen Mestnam, Josh Suten, oblubowane Red, Filmo, okowo Kommissara Krügera Wierzeli. Duzes gönn Joscho, kötere Czojenka, a Szene su Rono ho, be Kupaskich Borkowach Nastali. Abschipodla dostan Joscho teke Doglede, dostavisno a schädne Żywinie we Wortach. Wietsche wird sega jasse Schicht oder sega dweo startu jo prätne kolassars gewesenje sa krimi fenno pschess Borkowe. Start jo pschi touristiske informatie pschi ustawad liestu a tura pfaschi dwa advajas cza euro. Gledaj scho, maua pschestauka sa zastaranje jo zaplanowana, koste sa jestu pak nesuwe pfaschisenje sa turu opschimnione. Ja, a WC Nowostschi zwischen Jornito wird Gregora Klima.
1: RBB, serbski Programm, Powiedzci.
2: Mienchenowa rät Stace Metzowasch, Jovo Markowe Pschauo a EU. Nimsko-Pelska umje na debisch lebscha, a malzne musse bisch fenne FC Energie sa lebsche Korte. Wotto aber deichne Thema nennt euch auch, wenn euch ich Puvis Schach a ujo Gregor Klim da brüschen. Mienchenova Rada Vita Rosut Zvieskowe Rade sa lebsche Schiet Mienchenovich a regionalnych Rezo pla europskiego Pschauer Marko. Wettbewerbende Pejedanie Krajo Schleswig-Holstein, Sachska, Bramborska a Dolno-Sachska jo Pietk Zvieskowa Rada na Pesejenio obsamknuva. Konkretnie nede bych možno, až firmy dajú sebie zapšimieša ugrona a recne obrote ščítaš, ako slušajú k ščítaným recam. Nento jo zvýskuve knižarstvo napomínane se voto staraš, až vedpoviedne prestajenie se zmínio. To musí se stáš na EU rovnine. Strukturná zmiena všetci mení obedlariu a filujúce fachové mece. Kak ugetuju skromatne přichod v granicnym regionie, potom so diskutirovali při nimsko-pelskim stavnem blíže ve staré barvarni v Gubinje, to zmakanie jo se stavo južo sledne stvrtk. Přišli su zastupniki okresa z Prevenisa, euroregiona a pelskiego vojvodstva Lubuskie a šakých miest nove regionie. Ve fokusu jo stojavo, kak ešte lepe kromaže živaš ve stromodnistvie a ve kubanju. Ten tyžin lietnice, da pieš a čiža se ta vrošenica nimsko-polskiego dogrona susedstva. Kak funkcionirujo skromadne živenie polskich a nimskich bužo na svetom tyženju dali zabieraš. Veliki rúš ja bol konc tyženia v Dešnje. Sobetu sú se vetej se zmakali k pätemu razoju lubovarje US-amerikanskych auto. Pokazali so moderne modele, hegen tak ako historiske, k tomu jo dao muzikové program a familiové svežin. Nejstaršie auto ja bolo z leta 19. a 40. Svežin ja přivabio mienne gestči ako v sledných letach, nekak peša set auto mienne jo přišvo ako voni. To goni šota Niko Jarek. Jedna pšicena moža byš viedro, druga aktuálne droge mita pši tankova nišču. Te jedna ferne balokopania so cora pši vyskali nimskému týmoju v Americe. Rošobuske ferne majo pak druge starost, či dostanu išti trajnu kortu za pšiducu krajnu dobu FC Energie. Žinca dopodnia jo se zachopio předpředajn za všykne ferne ako nesu v slednej dobie, ještě jeden sezónový ticket měli. Už je 3000 korto jo tovaristvo južo předalo, tikety dajo ved 280 až do 460 euro a majo se kupiš na internetovém boku. Nová sezóna.

0: Trešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. serskem svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Trešebuski žišeci musical Ludovaria, serski Ludova ensemble a viele vietze. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski svijžin orduje prezentirovane vet serskiga programa.
1: RBB. Serski program. Serski program.
2: Jo, a nindo zome hüšti raz dokradne gledaš, co nas sobotu vötsakujo. A k tomu mam ja organizatorku serskiga svijžinja, to je Anna Kosacolc-Kozelova, ta zagronita za serske nastupnosti v mješće Hožebus. Tu mam ja nindo ho plamnjo v studiju a budu ju upšašaš. Dobre žijen.
3: Dobre žijen.
2: Jo, k 17. razoju organiziruju šom jastem serski svijžin. Da jo přeste cewe lieta neco, což na tom svěžinju jok taka konstanta za vás, v dobrem smysle.
3: Jo, ja wegin se veselim, až my máme konstantu, my máme přece jen dobrý vytminujúce program a my máme rámiku program se stojnicami, se spokivami. A to jo redne, až to tak přeste lieto stabilne vostanjo. To sem ja wegin glucna.
2: Ale něco nového letosa dájo, a to má cíniš s místnom svěženia.
3: Jo, to je vegin vážne, gledajš o na to, čo sem to místno jo pičku hinakše. To je zase v parku, ale pičko do zmíra konzervatorium. Môžeme groniš nekak na vysokosti drajfatuje drogy. Mm-hmm. Jo, naša novom javišo. A k tomu naše stojnice, te sú pičko se sviecem vedstavkom, k javišoju.
2: Až ta muzika nejo taká gvosná, a až mogu se ľuže tam derie rozkráňaš.
3: Jo, tam bužu dobrá atmosféra v parku se s tými stojnicami.
2: Pens mi už obši tým je, kto jo letosa podľa, kto smí ho se prezentírovaš v tých budkách?
3: Jo, v tých stojnicách my máme starodávne partnere, kenž sú nám všetce zvierne, ako kultúrna informácia, lotka, ako domovina, ako nakladníctvo s novým cásnikom, ako cerkenské tovarstvo, also spichovanské tovarstvo za serskú reč ve cerke. Ale my máme tak nové prieden raz, musím ja groniš, až serská rada samostatná se prezentírujú. A my máme tak nové tu serskú míru iniciatívu podľa.
2: To sú skéry politické iniciatívy.
3: Also to sú te pokyve za knígle a porocenia, ale my máme také stojnice, žož možno také žíši, ale také dorož, čo nemolováš, uknúš a aktívne byš. Zigiko, všetci se s umiectvými vecami o podľa vegin rídna a také naša šula za donos herskoric a kultúru. A pen také to tradicionálne herské rúcnikárstvo pokážeme.
2: Ve traileru sme južo šake v programa slyšali, co budú letosa za vás v osobinský te vyražky.
3: Jo, to je nie čiško groniš. My všetci vedknosame se s našim medium partnerom RBB ten program. No, a to ja také si veselím, až my máme jen malý popu koncert s popserbami. My máme prídne raz na javišču tu spívarku Klara Verden, to je teknicu nového u nás, a po dlujkom cáse mesec da my sme mieli ten Hožebuský žišecí musical na prednem serskom svieženiu v lieše 2006 a nint zase po veľých letach. To ja se veselím, až oni majú miastým také jeden obširný dosť serský repertoár.
2: A to, ľube prísluchárky a prísluchárie, nedejali s komu žiš a my máme také nieco ulosovaš. A k tomu ulicujom net veci, ho ve studiu jo bola Anna Kosacolc-Kozelova, vena jo zagronita za serske nastupnosti ve mieste a vena organizirujo ten serský sviežin. Ve stenčom při radiach net po muzice mežo šo neco dobyš u nás, což jo vážne požil serskego svieženia.

0: Chešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. serskem svižinju. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Chešebuski žišec musical Ludovaria, serski Ludova ensemble a viele vjece. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski svižin ordujo prezentirovane ved serskego programa.
1: RBB. Serski program. Serski program.
2: Jo, a nindo zome hüsti ras dokradne gledasch co nas sobotu vötsakujo. A k tomu mam ja organizatorku serskego svežinja, to jo Anna Kosacolc-Koselova, ta zagronita za serske nastupnosti v mieste Chošebus. Tu mam ja nindo ho plamnjo v studiu a budu ju upšašaš. Dobre žien.
3: Dobre žien.
2: Jo, k 17. razoju organiziruju šom jastem serski svežin. Da jo přeste cewe lieta neco, což na tom svežinju jok taka konstanta za vás, v dobrem smysle.
3: Jo, ja wegen se veselim, až my máme konstantu, my máme přece jen dobro vytminujúce program a my máme rámiku program.

Štvork su so zajili svetové mištostva v kopajnce, a to v USA, Kanadze a Mexiku. Kopalský svet je dženca hišče zadživane, Nemska je přečivo Curaçao ze 7-1 dobyla. Vusled, kotrž budži nedom dopomnenki na legendárne pofinále na WM 2014 přečivo brazilské. Tedy nie je DFB jednotka v brazilské, ale po všem svete kopalské stavizny pisała a začane z historickým 7-1 do finála. Tež když je to dženca hinak, postará so rezultat vo zaoritoštve Nemske. Voprodžite v úvake starty turniera a nádia rozče, zo môho so Nemske mústvo hišče vo viele dalších VM vokomíko postarač. Přichodná rá bude sobotu a to přečivo svonovinovému pobrjohy Nemce Elfmeinküste, hač so tam DFB jednotka znova vo zaoritošt postará, to vidíme potom sobotu.

0: Hi, vítejte, počo, tu jsem z Vorkleč, z Geisnano Hížo, od Loni, znajče Loni Duraja na dvěch polách, záde šule. Hi, a runě jsem Hížo s Gabrielom Schusterom rečal. Dobrý ječ, Loni, tu předávaj, já jsem se tež runě Kovarsku popřal, ona by opravdu jara čarstva. Jsem pak netko zase při naší mobilu, to řeká při navodnictvě turnira. Mila a Majka, prajte, máme nekakou favorita, štu najlepé tak raje.
1: Hej, dučasne máme favorito Krokus, Modžinský klub Ralvice, abo što je volejbol. A máme tež nekotre cilky, kocíž bychu Loni hižo podla, to bychu například Serbská raketa, Zambuka Allstars, Bariki, Pampuchy a Nuprako. A máme pak do runia tež viele nových mústvo, to jsou například Radvorské Pisaki a Dziwa Mesha.
0: Hej, potakim Šice, tu podľa zvojore tež z Radboria. Hej, ja som se tež ižo nekotre r vobladal. Oprože, dobrý volejbol tu vidíš. Ja sa veselím na ďalší večer.

A i runie sym hižo w onaj rynčim triko čerečo, to je tola dženca naše moto. Přichodny tydžen sme potom v Rajvicach, tam se dawe za nové moto. A kaž vieszče mamy Norsku tute leto kujža stacja leca. Ma moto to reka kujže, kiž pšinže, hač rajorio, pšidadovorio, abo tuči, kiž pši grillu steja. Smedža so odpovedne tak zotvač. V bio turniera činime potom vulke skupinske foto, a na koncu bič ture leca potajkim v Miločicach vozivime na kotrem v obrazu, by najviac předraštených ľudí. Hej, a tuta stácia sme potom kletu prvniu stáciu Beach Tour 2027 uotovač, potajky má garantiu, zo je kletu podľa. Dženca je moto trikové a za příchodný týden ve Rajbicach máme nové moto, zdražče se nešto z džiarna čisto 90 let, to bude fecich reána party kaj štede, potajkým příchodná stácia Rajbice, moto džiarna čisto 90 let, my sa na vás veselíme.

0: Aj vítejte vočo džensnýše moto je trikové. Tu jsem džensatejší, že najšelakoríše trikové video. Ač nemský, španský, serbský abo nekejký z zjazkové ligy. Šo je tu podľa, ja chcú pak netko vidieť, če od lásu si ľudžo hunie tutun trikovú pýtali. Po dem jesce netko Jan Špítank. Hej, Jano, če od lásu ty si džensat tvoj trikov tu zotvo. Máš še nekejkú story k tomu? Čo asi si ty hunie džensat tu zotvo tu?
1: A po takým ja mám turkovský trikov zotvojené od Fenerbahce. Ten trikov si asi zotvoj, dokáž byl tu v šranku. A ja neviem, tam nesem tu mil, ale ešte aj cíl, správne som jo ten trikov od môjho bratra. A tak daleko, kaž ja bym jo ten trikov tedy v dolu si kúpil a aj netko sa jo dále dával na mňu. A netko môžu ja tu tiež nosiť.
0: A je šikvané triko na kúžiš brat. Podľa mňa ste hiše Matinuk. Ja vidím, že to máš taký pravý žlté triko, taký brazilianéš triko, hej? Z brazílske, tak reci to bol brazílske?
2: Nie, ja som bol z mojej sotru v Barcelona, dokáže ona tam jedné byly napotala. A potom tam čes mesto dundali. A ja som vidím, že taký retro, vôbkot, kde sú staré triko dneska boli. A on sa sám kus vôbla dal. A on sa si musel hajiť a zašiť na mojom cúbu. Dumal, aber das ist ein Hubertau, ein Brasilisches, das ist von Djuric, Ronaldo.
0: Hey, Potek, Rihanna Dopamdenka, na, Snano, nein, du, hey, Barcelona. Hey, adisch du, nicht gott, akle, ladam, ja, video, ich, dosch, dalsche. Hey, na, jetzt, ja, video, wie so nimmske Trikots, wo nicht so, dich, Cera, Dobili, Südamien, da, wie so, so Boskici.

0: Najtakspěšne so na minie tuta prynia hodina tuž chceme nedom do druhej startovač. Dženca sme ve Wonklecach na prynie stáci Beach Tour, to rika dobra ječ, veselo a horce boje při saku. Kajž kúže leto máme tu tež dobre mústva a máme leca tež novostku, kajž se snadno hižo na Insta videli, respektívne pola nás v zadku li svršeli. Sme je kúža stácia letušie Beach Tour motto. Haj dženca ve Wonklecach skakaja šice v trikovach, to je motto za džencnišu prynju stáciu. Dešiše nešče tu, ab na koleso a do Wonklec, dobra hučba vás tež očakuje. Leandra, što máš za nás?
1: Tež v druhej hodine mám najvšelakoriše spievy za vás přijotované. Tak slyšíte svorkský spiel Na čo pojdem domov.
2: Otec zamýšení, mama tá je čiernej zemi.
1: Gaz, gaz, Gorana Bregoviča.
2: Gaz, gaz, gaz, gaz.
1: Do pedálu stúpa môj z Jadvigu Market.
3: Na závoj smy kolesa.
1: A nitko štiuje indie popový spiel Brazil. Tu už viele viesela.
4: Zadkula.
5: Šo tam ne?
6: Ja vos tu dve.

0: Stuj so rade wukodžuje, smerč rade do rožanta abo krupki putnikuje, abo tež rade pučuje, tomu budže slano tež čehovace zaradovania znate slavjamoš. Tam môžeš menúť sa dovú čahu po Úžice bejač, pritom nových ľudí zeznač, se ročky odkryč, ktoré šiše neznaješ a svojské ranice zeznač. Haj a to, šo ve 12 hodinách? Naša hlži je so zajšvú sobotu z nedže císca posta dalšími športovčemi a športovcami na púč podala. Haj a spýtala 50-kilometrovskú challenge mištruač. Mimo Serbov z Úžice pak smedžachu organizátorujo Slavia Marša, tež tam nechošči vítač.
1: Hej, my sme lica na Kužipad zonili, že máme mu hosti z Daloka, z Hamburga, samo z Londona. Zavíš, že sú to Serbo boli, keď sú z Londona prišli, alebo je na Serboka, ja neviem, jo mi došlo, ale přišim, jo ona to vidíš, ako příčinu jeho přinč. Hej, ja si musím, to jo, mestom je na runo váhame s Nemcami a Serbami.
0: Mies vobčelnými z Blízka a Daloka bietež naša hlži, viac o tom zoniče po příšodom spíje.

0: Zajšu sobotu je so z Noa Slavia marš vodmio, a to hižo k 5. raze, po 100 kilometrov po Vužice behač, a to v 12 hodinach zmištroč, bi cíl nedže cista posta športovcov. Haj telko športovcov po Vužice vodič a jim cí zastaranske stacije skičič, bi zamio organizatorického týma Slavia marša. Kak su to zmištroali, přeradži nám sobu organizatorka Marilu Isvěncena.
1: Ještě doroma, kdyby se někdy ten 5. Slavia máš, kterou jsme mu někdy přebedli, a plánujeme mu to šetce po prvom celou leto, alebo mu dáme si šon jenu ličnou přestavku někdy potom, že je to nimo, ale po od nás my se mu šon tu novou túru zase plánujeme, hledáme, što je možno, što džo, snadnostno prujeme, otěžeme tu čaru tak rec, že mu po naliču, když mají sám šetce nalivo napravo celé velivicko činenu, po nimamo telko stresa jac, ale jenuž tak rec slyšete rze organizatoriske, to reka, haj stacije votričeč, zvonič, haj sovot surovizne starač, a taj kivitski, no.
0: Tež modostni su so na Slavia mošu vopčelili, a vizo je nimo pravého čilnoho přijota, tež pravý ekvipment važny. Tohodla je so naša hlži naprašovala, što je modžina v svojim bačoku šo sobuzala.
2: Ja mám skrý jednož tajku Bernsku vestu, a tam mám ja jednož nešto piču nucka, jedne Zimauke Bleschki, a hovaks jene nauči ku svunčne kremu a zadešte nu kapujeli se dešte.
3: Popra un pizza jenaš, jen cape, če čo dešte, ha ponšen takke takke energy gels, takke ha rigle, dort jenčke.
0: A hlži, što se se tyš osobu zala?
4: Claudio, so ty mir znaješ, ja mir wieso vačok bunje snacks a provianta. Jeli dola na raspytnu, so do cíla nie dobežu, da môžu znamenča čas, v kotrimš na vodtransport čakam, za reale piknik vúžič. A vy so tiež pola mie nesti dešču, cape a slunčna čapka falovavoj.
0: Kak je so modostne bežavo a hač je naša hlži do cíla šafnova, haj to zoniče po příchodnem spivie.

0: Hej, zajšu sobotu je so naša hilži do Horko na Slavia Morspadova a posta kilometru z Kučaru po Vužice spytala zmišťovač.
1: Pomročené viedro, parkovanišče polné auto a hej, dobrá nalada při starče Slavia Marša v Horkách na športnišču. Lica viedžeše čara z Horku do Radvoria, dále přes stružu do Huska a skončne zaso do Horku. Cista posta športovcu, miestnými deštun jeden abo damnú modostnú, poda so na púč a spýta športové vúžadanie zmištrovač. Nekoci s pravým cílom, kajš napríklad svoj vosobinský najlepší čas polepšič, tamni prostče z vesela a z motiváciu docova do cíla dobiežeč. Nalada do bieha je dobrá a napiatosť čišče nie je tak pravie bytnúč.
2: Ta napiatosť popravom nie je taká vysoká, ale mu boze los bežimo a to som z neho veselú. A je vodný rekva, moja napiatosť so ište vrami kudžaží, ale ja som vysel jaro veselú a si ty musú ta napiatosť kudža šinč, když ma také porané lusče nám.
1: Haj, tomu sa tež ja přizamknú. Najbolzíšo k zčopliniu pak potom bola mieda napiatosť do latrošku stupa. Wir sind jetzt bereit. Jonu svičí svončko, v druhým vokomíku sú zase mi holí. Ale ja mám cíl pred vočomaj a bohužák skupinu, ktoráž mňa sobu činie. Do Radvoria dobiežavši je hižo húčba svišeť a športovci si zaslúženú prvnú přestavku pri zastaranskej stácii popšia. Haj, kajka daj netko takhle nalada po prvných 15 kilometrach.
2: Poprávam dere, also to je šo, tak jo, keď to by boč moja prava. Also bežal je sa jara dere, motivácia je tešen, jara ulgot na tute vedro, jara fajn, čas tým vitsich tak a čas tým slunco, mu jara fajn besaduje mu, a hoj, to sú jara dere beži, ač dotaj.
3: Ač dotaj je šo super beži, črije netvrča, muskle činia slobu, nemôžem vás boženi še boč.
1: Hišče so dere beži, ale hač dotaj však tiež nie ani cečina čare zmištrovana. Tuž podaja so športovci po krotkým přebytku na stácii zaso napuč. Nimo športovcu pak sú tiež přiladovarjo k stácii prišli a si športový spektakl vobladaja.
4: A ja bo pravi to šon jara zajmo, a te cool jo vidiečka přečelo, a znači, a te svojba jo dobežaten prinu etapu, a ište išku spotberač, a znanot njena, bo tam nuvitsky švani ište trebe, a te še musu bušinoš.

0: Zadkula.
1: Šropjec.
2: Když chce se vám svědčit, je tuto konci týdne a došť poskytu. Tak můžete 5. junia si ještě junu nejrýnčí kostým zač a na Asparagus Open Air na Lečné pustnice do Kočiny dojít. Sobotu potom můžete s něčišími dvanátkami Serbského gymnázia v obstaci maturních průvodňů svědčit. Poté na 20 hodin cítci jsou všichni na party ze skupinu Kontakt do Kruštic vítani. Když chce radšo světové mistrovstva v Kopaňce hledat, může zase do Kočiny na public viewing jít a si tam od 22 hodin napjatou růvu hledat. Ale to ještě nebyl všo z kočinanského kluba. V sobotu od 13 hodin převěděl se 5. volejbalový turnír. A když se sobou rád, může se přes Instagram přizvědět. A zabyč neměli vězotež na příchodnou staciu Zadkula Beach Tour. To jsme punželu v Rajbicach. Tam mají za šulu 2 pěskoj rajniští z přírodovaní. To je došť a nádost poskytku za zabavu. Dokáž se podat, pak doby kůžde sám rozsudit.
0: Zadkula.
1: Tu jsem doma.

0: Zajšu sobotu je so zadkuloka hlži na Slavia Moršu v obdžiliva a runje sme hižo slyšeli, tak je prvnje pjatače kilometru zviškova, tak abo skerje hače zbytne kilometry dobiežava, slyšime netko.
1: Tež ja podam so dale na púč smier stróža k přichodnej stácii. Po púču pokazuje kvoky púč a kojže 5 kilometrov vuladám z noha cedlku, ktoráž mi přeradí, keľko kilometrov mám hižo za mnou.
2: Čen sa sem si přeradl zau, sa svonca vabedal.
1: Po stróži Dunajo blíži so naša skupinka skončne druhej stácii. Tam očakuje športovcu, kaj šižo na prvnej stácii, pomazky, sad a zelenina, všelaké napoje a tiež kofi, svojtkošče a vizo dobra piesada. Či jedni so na přestavku vusednú a prvnie plestru přečiho mozlam lipia, druzu so račo nesednú, dokelž, citát, hevak vecu hore nepšindu, a či najvúspešnejší športovcu so docova duo na stácii nevodpočnú, dokelž chceža tak spiešne, kaž možno docíla. Posledné 20 kilometrov so hišče raz takhle právě čanu. Na přestavce v Husku romáža športovci posledné energiu za zbytné 12 kilometrov a podaja so na púč vôně po lesu vročo do roku. Po 10,5 hodiny sem hinakač si spočatne správne prajene myslach skončne cíl ze svojej skupinku docpiva. Voloženie je vůlke, tola na koncu zvosta přijúšim jedné prašenie. Bychu da to opravdu jenož posta kilometrov, mir se to viac zdalo.
3: Šetce na dokvadne posta kilometrov přijde opravdu češko při plánovanju. Dunkro, co jac boli, sú dvaja posta boli, abo sa na dvaja posta, koma štyri, abo nešto dajke. Dešte přestavky nie sú boli celé dokvadne po 15-40 kilometrov, ale šetce tak nekak doko voko.
1: Ja som vedela. Tuto dvaja posta, koma štyri kilometrov, budu na kojže patíšte dôl v nohomaj čuču.

0: Zadkula.
1: Hej, hvad så du, Nedgaard? Ved finalu, Kokox a Gio Misha, du hukker jeg finale. Kan du sagsbu, su Gio, nej, Gio Misha, du vil. Tak, Kokox. A Nedgaard, så der grænser du af sagsba, hukker jeg, hvor ni tjetså, har du stoppet hjertet, når jeg er. A, hvad så står, du tjæs en sidom, styrri. Hvad så disse, Nedgaard, du den druge sagsbu, så vil tjæs,
2: så vil tjæs,
1: su, Krokox, od starého bu sem, já vidím ty starší, snadno to na tom záleží, že mají celé jednoho. Hej, jac tréninga, tu tu volleyball, ty již od léje raja, tak rec jacové lid, ha Krokox to jsou tohle ty serbská raketa, lidi od serbské rakety podle, oni jsou jara dere, kdyby jen rec, ale snadno, když netko blok do ausa, tak rec, hej, snadno jsou to diamiša celé jednoho bole clever potom.
3: Aber es záleží to tiež na tých temperatúrach, do keď tu je tučasne, hej, kytre zimne, odo, do ešte svunca, fot, o, máte nuk s popáčem šíračom, bude zaburáč durý. Hej, temperatúry sú jara zima, also ja mám môj triko z podľa vizor, ha jenu jakú přečo vícike, ha mi to la upoče jara zima, ha dešte ja si ho uvodám, teda bossa raja ve krutých kolorách, jenom, to mi kus húška také.
1: Hej, pěskr, zau ještě jara zimne. Já tež tu z čopfe jaku steju. A netko, dobré zakytované od metoda hausu. A netko, Gia Miša zase znát pěma. Tu můj běše nucka, buch rekale. Hej. Sudniki je tež praja. Můj běše nucka. Cínače šešt, netko, nezestal. Dvaj dipkaj, oni ještě trebaja. Tu, netko. Hej, rozladač, što to bůže. Aus Skorinas Wurzeli. Ist doch doch ohne Bische, Franz. Da liebe ich Kejuacho, hä?
3: Oh. Ne, das ist schon der Switzerlau. Hi. Nicht go Mate Kobo. Leider möchte uns nie.
1: Dobre Nadok, alle Robin, dobre Pschiusa. Ah, ah, Maika. Du mo miese Ausbo. Alle. One an Eskere Lippe, Wejawa. Stornače sedom netko matchbull za Gio Mešu. Hej.
3: Manuel Schota netko s rozsudným dipkom. Nadok přijde na Mati Kobora. Dere zakyto ale Mati Kobor.
1: Hej, a to běše vone poslední dip k Gio Meša. Sú dobili 15 sedom. Bože, Jensa Neo za Krokox zosavovo. Alles nano psychone tijden Reibizach. Müsser, wieso, na was wärste lieber psychone tijden Reibizach? Müsste ich schon am Motto, aber wieso, dich nach Holzu, genau. You know?